0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Zapni.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Zap

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

stáhnu, jako když si malej natahoval gumu. A za mnou se válej světla semaforu, jediný zbyl suchej.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: To nám ten dopolední rozjezd krásně začal. Two Brothers on the Fall for Floor. A vždycky to řeknu blbě, ale vždycky to nakonec tak nějak dám. No je tu čtvrtek, co s tím? No budeme si ho užívat, přátelé. Vyberu takovou muziku, jako by už byl pátek. Také dnes budeme samozřejmě soutěžit, protože už zítra bude pokračovat valečovské kulturní léto. Je to tak, na Valečov nám dorazí Valda Gang, ale také Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo Debilheads. Takže mezi 9. a 12. hodinou vám dva volňásky na tuhle skvělou akci rozdám. Jinak svátek právě dnes slaví Drahoslavy. Přejeme všechno nejlepší. Já osobně žádnou Drahoslavu teda neznám. Jo a koukám na to, že narozeniny má skvělý herec, jeden z mých nejoblíbenějších, přátelé. Není to Bruce Willis, je to Tom Hanks. No, jemu dnes 70 let, tak i jemu přejeme všechno nejlepší. Pojďme si ten čtvrtek společně užívat až do 12. hodiny. U mikrofonu Roman.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: A začali jsme hezky pěkně z Ostra Motivate na Rádiu MB. A budeme v tom pokračovat. 9 hodin 12 minut před námi Support Lesbians, za malou chvíli DJ Miko a nebo také Dara Rollins. Doufám, že máte pohodové čtvrteční dopoledne.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
2: Svět je zlej!
1: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme

Madonna na rádiu MB. Zajímalo by mě, jestli Madonna třeba hraje tenis. No, řekl bych, že si možná sem tam pinkne, no. Každopádně spanilá jízda českých tenistek na právě probíhajícím Wimbledonu budí v zahraničí pořádný rozruch. O postup do finále nejslavnějšího turnaje světa si dnes zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Semifinále navíc nemusí být konečnou. Muchovou sice čeká její neoblíbená soupeřka. Lena rychlé stuttgartské Antuce si v dubnu dokázala, že ani Američanka Gauffová není nepřekonatelnou překážkou. Tak budeme držet palce našim holkám. Nosková vyzve Kasťukovou a je fakt až neuvěřitelný, jak se našim holkám na Wimbledonu pravidelně daří. Tohle nám prostě mohou ve světě závidět a myslím si, že závidí. Jinak i do Mladé Boleslavy míří nejlepší čeští tenisté. Na antukových kurtech LTC v parku Štěpánka se bude hrát každoroční turnaj Optim Tour, takže nemusíte nikam do Wimbledonu, nikam do Anglie, můžete sledovat zajímavý tenis i přímo tady v Mladé Boleslavi. Rádio MB.

0: Tohle byla Ellie Goulding v dopoledním rozjezdu a to mi připomnělo, že další rozhovor, který pro vás chystáme tady u nás na Rádiu MB, tak to bude povídání se začínající zpěvačkou z Mladé Boleslavy, která vyhrála soutěž Boleslavsko hledá talent. A je to Ela Folprechtová. Jinak samozřejmě začínající zpěvačka, ale je to i třeba, tuším, kytaristka. To zjistíme toho více samozřejmě o ní. Živý rozhovor si nenechte ujít 20. července od 10 hodin. Už je to všechno domluvené, můžete se těšit.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to... Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
2: To už je stejně jedno, mizíme.
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
6: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
5: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
6: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
7: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pecho Boys na rádiu MB za malou chvíli, tu Unlimited, ale teď se podíváme také na předpověď.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Je tu další krásný den, dnes bude jasno a nebo polojasno. Pršet by nemělo, měřit budeme 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Rádio

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hudba z našeho regionu.

Stropy se nám vrátí, to je jasná věc, ale voda nemusí být všude tak dobrá, no, po deštích a vlastně i tom velkém vedru jsem také včera kontroloval bazén a špatný. Byl nasazen chlorošok, takže doufám, že to pomůže, já měl vždycky vodu skvělou. Tentokrát se nepodařilo kvalitu uhlídat, no, nedá se nic dělat, znovu napouštět teda fakt nebudu, tak snad to chemie spraví. Třeba koupaliště v Luštěnicích na Mladoboleslavsku také muselo vypustit vodu, ale tady by se mělo znovu otevřít už o víkendu. Tak na to raději mrkněte, až přijdou zase tropy, abyste nebyli překvapení. Radio MB.

0: Slibuju, že nebudu pít rybičky 48, no to vám tak věříme. A tím spíše, když se nám blíží víkend, blíží se také pátek a blíží se i další valečovské kulturní léto. Samozřejmě ještě jsme nesoutěžili o volňásky na zítřejší Valečov, teď také soutěžit nebudeme, ale ve střehu rozhodně buďte, protože budeme soutěžit o lupeny na zítřejší koncerty. Na Valečově nám vystoupí kapely Valda Gang, Luboš Odháněl s kapelou Vix a také Debilheads. Takže je o co hrát. Za malou chvíli Roxette, v této hodině také Imagine Dragons a nebo třeba Wakefield si dáme. Budeme hovořit a povídat si také o nové konzoli PlayStation 6. Povíme vám, kolik by asi tak mohla stát. No, levné to nebude, přátelé. Počkejte si na to. Budu mít pro vás další zajímavé informace. A co se týká té soutěže a volňásků na Valečov, dobře, prozradím, že soutěžit budeme ještě v této hodině.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak...

0: 10 hodin 25 minut, posloucháte Rádio MB, pokračuje dopolední rozjezd, přátelé, paříte na PlayStationu, já teda jo, já docela často, někdy mám dny, kdy tam opravdu trávím několik hodin, já mám pětku, co se týká PlayStationu a teď přemýšlím, zda pořídit hru GTA 6, vypadá to fakt neskutečně, hodně povedeně, fakt jako realita, mrkněte se na trailer. Společnost Sony v uplynulých dnech oznámila také rušení fyzických disků i postupný konec podpory pro televizní konzoli PlayStation 3. Takže pokud máte ještě trojku, už to brzy asi jako nepůjde. No. To může souviset také s přípravou nové generace konzole PlayStation, o které se stále hlasitě spekuluje. Vášnivé diskuze se vedou zejména kolem možné ceny PlayStation 6, která by se mohla vyšplhat klidně až na 30 tisíc korun. Jo, slyšíte dobře. Za 30 pěkně. Takže i to GTA vlastně teď pořídíte, pokud se nepletu, asi za 2,5 tisíce. No a nová konzole by tedy také neměla být vůbec levná. No, ještě, že máme ty ježíšky, co? A že nemusíme platit vůbec nic.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pharcy's in the house, 1998. Flames of Love. Yeah.
1: Flames of Love. Tak kvůli rally Bohemia nás o víkendu čeká dopravní omezení, ale farmářské trhy na Staroměstském náměstí normálně budou bez omezení, přátelé, zítra dopoledne. Na Facebooku Rádia MB najdete přehled uzavírek, jak jsem říkal, zeleninu, ovoce a další dobroty zítra v klídku nakoupíte. No, já jsem jel dnes ráno do rádia a připravené značky jsem už všude potkával. Jsem celkem rád, že o víkendu budu fuč.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

vám od mikrofonu přeje Roman a někomu ho uděláme ještě krásnější. Dva lupeny na zítřejší Valečov. Dva volňásky, chcete je, jsou vaše, pokud se dovoláte právě teď. K nám do studia jako první zítra na Valečově vystoupí Valda Gang, Luboš Odháněl s kapelou Vix a také Debil Heads. Telefon k nám do studia 608 125 300. No a já vám, aby toho nebylo málo, posílám ještě kapelu Seš. Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a Konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

off the dance floor.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

Budete někde sledovat Rally Bohemia, vyrazíte třeba už zítra na Valečov, počasí totiž bude přát úplně všemu, tak si to pořádně užijte. V této hodině si povíme více a hrát si budeme taky moc dobře. Masterboy, ale rozhodně i jedna sladká jahůdka od kapely Miraj, anebo 18 a teď Simple Plan. Tohle je dopolední rozjezd.

0: je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Mám barák děravej,

0: Bratislavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

hezké dopoledne, slunečné, a právě o sluníčku si teď budeme povídat. NASA totiž zveřejnila nejdetailnější fotografii slunce, jaká kdy byla pořízena. Snímek vznikl složením 200 jednotlivých fotografií od sondy Parker Solar Probe a ukazuje naší nejbližší hvězdu v neuvěřitelném detailu. Řeknu vám, hoří slušně. No, hoří, ne tak, jak hoří oheň na Zemi. Ve skutečnosti tady probíhá proces zvaný

Jaderná fúze. A teď budu chvilku chytrej, slunce svítí už déle než 4,5 miliardy let a podle současných poznatků bude zářit ještě asi 5 miliard let. A říkáte si, co potom? Co potom bude s námi? A k tohodle se lidstvo nemusí obávat, protože k tomu dojde až za miliardy let, jak jsem říkal, mnohem později, než je doba existence lidské civilizace. A ptáte se, co s námi teda bude a kdy vlastně lidská civilizace zahyne? Tak to nevím, to jsem nehledal. Radio MB.

0: Hezké dopoledne, nádherné počasí dnes, slunečno 22 až 26 stupňů a po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky, což vůbec nebude vadit. Prostě takhle je to ideální, takhle je to léto, jak ho chceme, jak ho máme rádi. Užívejme si to.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Posloucháte jediné mladoboleslavské rádio. Pokud třeba bydlíte nedaleko Drábských Světniček a nad hlavou vám dnes létal vrtulník, tak to bylo proto, že do soboty tu probíhá transport materiálu na opravu skalního hradu Drábské Světničky. Vrtulník se v této lokalitě bude pohybovat vždycky ráno a večer, a to nad katastrem Olšiny a Dnebohu. Takže proto tam dělá bordel, ano, už to víte. A přitom, přátelé, stačí zesílit rádio MB a všechno vám bude jedno. Další muzika pro vás, krásný den.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Peka

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Gonna start the rebellion, you know.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kratší než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Jason Donovan Everyday, ano, a každý den je tu s vámi taky Rádio MB, no a samozřejmě každý všední den ve 14 hodin odpolední úlet. Dneska je tomu přesně tak. No a hodina 14. nám odbyla před malou chvílí. Já jsem Luky a právě teď už se od mikrofonu a ze studia Rádia MB hlásím. S vámi jsem tu opět do 16. No a včera jsme si tady povídali o pojištění na dovolených a taky o úrazech, který se vám můžou právě na dovolený stát. No a jelikož všichni už se na dovolený těšíme, tak dneska téma bude hodně podobný. Dneska se podíváme na to, jak si klienti cestovních kanceláří stěžují, co se týká dovolených a co se týká ubytování. Tohle je vždycky vděčný téma, takže i dneska se tomu budeme věnovat. Ale samozřejmě v první řadě je muzika a tady už jsou připravený Giant Rooks, dáme si opět Radeček, dáme si Sonic Dream Collective, no a muziky si samozřejmě budeme užívat až do 16. Takže jdeme se do toho pustit, vy si udělejte čtvrteční pohodu, jsem rád, že jste dobře naladění a teď už pro vás posílám Giant Rooks, Somebody Like You.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

Reklamace na dovolených. To je téma, který mě každoročně baví, protože třeba právě cestovní kanceláře anebo pojišťovny zveřejňují ty největší perličky ze sezony, no a mě to

0: tohle to hodně baví. Když se řekne reklamace dovolený, vždycky si vzpomenu na našeho kolegu Davida, který se jednou několikrát stěhoval, protože mu prostě vrzala postel. No a dokonce jednou byl i v televizi Nova, protože pláše, kterou si zaplatili, nebyla písčitá, ale byly tam oblázky. Ovšem, to se dá pochopit. Tohle dokáže pokazit dovolenou. Stejně tak, jako když na vašem pokoji nefunguje několik dní toaleta. Přesně s touhle reklamací přišli rozčílení klienti za delegátem, ať už to konečně začne řešit, že na jejich toaletě už 3 dny je přes prtínko páska a už je opravdu nebaví chodit na toaletu na recepci. Delegát se tedy šel přesvědčit sám, no a opravdu přes toaletu byla natažená papírová páska s nápisem. Na něm bylo anglicky napsáno sanitized. Ovšem klienti asi nebyli příliš zběhlí v cizích řečích, protože hotel tím neinformoval o poruše, ale o tom, že záchod byl před příjezdem hostů dezinfikován. No, tak nejenom, že museli 3 dny chodit na toaletu na recepci, ale ještě byli tak trošku za trouby. I to se ale stává. Další případ už pro vás budu mít za malou chvilku. Teď už ale Bo Anderson.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Sex s ex. No tak je, to je tak, když reklamace nebyla uznána a zkouší se to stále dokola. Někteří to známe. Každopádně my jdeme ale do další reklamace klientů, kteří dorazili na dovolenou ve 3 hodiny ráno. No a chvíli po příjezdu k delegátce Pípla SMS-ka s tím, že reklamují svou dovolenou, jelikož si zaplatili výhled na moře a ten nedostali. Šlo o VIP klienta, který se ubytoval v 5hvězdičkovém hotelu, no a za pokoj s výhledem na moře si extra připlatil. Delegátka tak tedy okamžitě volala do hotelu, jak je možný, že jejich klientovi dali jiný pokoj. No, jak asi tušíte, chyba byla někde trochu jinde. Recepční tuhle reklamaci moc nechápali, protože podle nich dostal pokoj, za který si zaplatil. No a opravdu to tak bylo. Když se totiž klient vyspal, tak bez omluvy delegátce oznámil, že všechno je v pořádku a že ve tmě to moře prostě neviděl. No, tak tady asi není moc co dodat. Malé poučení tedy, v noci je tma.
1: Radio MB. Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

Belinda Carlisle nám startuje další hodinu našeho odpoledního úletu. Vy ladíte vaše rádio MB. No a pokud nás ladíte třeba někde na dovolený, tak je to naprostá idylka. No a pokud jste ještě doma, stejně jako my, tak se společně můžeme těšit. Čekání na dovolenou si budeme krátit muzikou. Já jsem si pro vás v této hodině připravil ATC, Rybičky 48, Scooter, Youngblood a spoustu dalšího. No a budeme samozřejmě taky pokračovat v našem povídání o reklamacích na dovolený. Protože občas to jsou fakt perličky, které mě bavějí. No a Češi, tak ty jsou na to obzvlášť experti. No a problém může nastat i třeba pokud let byl příliš krátký a čeští klienti nestihli dojíst svoje řízky. No a právě řízky jsou nejspíš taky alfa a omega dovolený Čechů. Nejenom tedy, když je let příliš krátký, ale co teprve, když vás příliš brzo ubytují na hotelu, to už může být někdy opravdu moc. Klientka totiž prý musela vyhodit řízky, který si přivezla z domova a počítala s nima na první oběd, jenomže hotel je ubytoval hned po příjezdu, nikoliv v plánovaných 14 hodin, no a rovnou dostali pásky na čerpání all inclusive, takže šli na oběd v hotelu, no a řízky nepotřebovali, tudíž je museli vyhodit. Přesně tak to stálo v oficiální stížnosti. Takže to je další věc, která určitě dokáže pořádně naštvat. Za chvíli v reklamacích pokračujeme, ale teď vyrážíme na Titanic. Remix My Heart Will Go On z roku 2024. Tak popoplujem. Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB.

0: Reklamace dovolený, to je téma dnešního odpoledního úletu, protože my si tak zkracujeme čekání na odlet. Nás čeká už příští víkend, tak se nemůžeme dočkat. No a právě poslední dva dny se v odpoledním úletu tomuto tématu, tedy dovoleným, věnujeme. Dnes jsou to reklamace. A ať už je to, jak jsme si říkali na začátku hodiny, krátký let, během kterého klientka nestihla sníst řízky, tak problém může být třeba i gyros, který prý v Řecku nechutná tak dobře jako v restauraci v Česku. No a samozřejmě jeden velký problém může vzniknout kvůli pivu. Na džerbě s ním prý nebyl spokojen jeden český pivař, protože se mu zdálo takové příliš slabé. No tak co se týká piva v zahraničí, my český pivaři asi nikde nebudeme uspokojeni, ale tak přátelé, však se to dá přikrmit něčím jiným. A těch 8 dní to vydržíme, než si dáme zase dobrý český pivko. Nespokojenost klientů ale může být i kvůli tomu, že v hotelu není moc lidí, že na pláži je příliš velký klid. V jiném případě si klient taky stěžoval na počasí, protože prý v Egyptě bylo nesnesitelný horko. No a když si na výlet obléknete špatnou barvu vašeho trička, tak i to dokáže prý zkazit zážitek. Nevím sice, co s tím má společného cestovní kancelář, ale i taková reklamace dorazila. No a cestovní kancelář nebo hotel může třeba i za to, že v moři ztratíte svoje sluneční brýle, protože nikde nebylo napsáno, že si sluneční brýle do moře nemáte brát. No, většinou tyhle ty případy jsou k smíchu, ale některý už bych řekl klidně i k pláči. Tak lidi, neřešte nadovče blbiny, dejte si drink a buďte dobrý. Takový je můj recept a u mě to funguje.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Vypni hlavu, za

0: Rodokmen lásky, který má na svědomí duo Dana Dubová a Dan Moravský, tedy duo Dana a Dan. Píseň, u kterého se některé zdroje nemohou domluvit, jestli byl vydán v roce 2001 a nebo až v roce 2003. Každopádně ale na tom nezáleží. Kamarádi, my se blížíme k 16. hodině čtvrtek s datem 8. července. Zase o kousek postoupil, no a sem do studia už dnes opět vstoupí Roman za malou chvíli. Roman s vámi bude ještě mezi 16. a 17. naservírovat muziku, vám dnes taky ještě dorazí mezi 17. a 18. David, no a já se přihlásím zase zítra se 14. hodinou. To už tu budeme mít pátek, takže připravíme se společně na víkend. Krásně nám to uteklo, čtyřdenní pracovní týden, no a někde už se spekuluje o tom, jestli by právě čtyřdenní pracovní týden, který už se někde nebo v některých zemích zkouší jako pilotní program, neměl být standardem na celém světě. No a jestli se někdy za něco takového bude sepisovat petice, rozhodně podepíšu, jak se těhle těch věcí většinou neúčastním. Každopádně ale vy si, přátelé, užívejte zbytek čtvrtečního dne, užívejte muziku, zůstávejte s námi a mějte pohodu. S vámi se loučí Lukáš Náhlovský a těším se zítra na slyšenou.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tohle byla kapela No Talent na rádiu MB, tedy regionální muzika a Fíla Šubr z Pískové Lhoty. Zdravíme, píseň Dýchám, jak vám se dýchá takhle při čtvrtku. Doufám, že u vás vládne pohodička. Tak přátelé, jak to dnes večer dopadne? Postoupí na mistrovství světa do semifinále Francie a nebo Maroko? Fotbalisté Maroka se každopádně musí kvůli zranění obejít bez nejlepšího střelce na turnaji, Ismaila Saibáriho. Blbé, no? Zápas začne ve 22 hodin. Letošní fotbalové mistrovství světa také stanovilo nový rekord v počtu diváků. Průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA, tedy 68 991 diváků na zápas, ale nepřekoná. No a ten dnešní večerní zápas já osobně favorizuju, stejně jako bookmakeri Francii, typuju výsledek 3-1 a posílám Pink. Hezké odpoledne.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Hezké odpoledne, tady je Rádio MB, pokračuje hodina s Romanem. Nakupujete rádi v Tescu? No je možné, že brzy už budete mít smůlu. Britský maloobchodní řetězec Tesco podle informací deníku Financial Times zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě, tedy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Firma údajně jedná s bankéři o možných variantách budoucnosti těchto podniků, které dohromady zaměstnávají více než 22 000 lidí. Z toho asi 10

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Těsně blíží 17. hodina, za malou chvíli do studia dorazí David a proběhne střídání. Než se tak ale stane, pojďme se podívat na sociální sítě Rádia MBN. Na Facebooku a také na Instagramu najdete nové video o jednom z našich partnerů a tím partnerem jsou Barvy Boleslav. Tento obchod najdete v Kosmonosech na Průmyslové, velmi dobře se tam parkuje, pokud byste chtěli malovat, lakovat a tak dále, můžete se zastavit právě v této prodejně, kterou vám velmi doporučujeme. Odborné poradenství, žádné čekání, velký výběr, skvělé ceny. No prostě, jak jsem říkal, naše doporučení to rozhodně má. Jinak na našem Facebooku se dozvíte i to, že zítřejší farmářské trhy se v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí normálně konat budou. Samozřejmě chystá se Rally Bohemia, ale ta se pojede až později, takže zítřejší trhy normálně bez omezení můžete dojít nakoupit zeleninu, ovoce, co je libo. Je libo i další skvělá muzika, já ji tady pro vás samozřejmě mám. Posílám, zároveň se loučím a budu se těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 a také odpoledne mezi 16 a 17. Mějte se krásně, přeju vám krásný podvečer a on krásný bude. Stejně jako další dny, má být vážně nádherně, tak si to užívejme. Léto na rádiu.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak je tu zase čas po 17. hodině, krásné čtvrteční odpoledne z Rádia MB vám přeje David. Dnes mají svátek Drahoslavy, takže všem přejeme jen to nejlepší. No a dnešní den je také světovým dnem módy. Není to o drahých značkách, ale o tom, že móda je způsob, jak každý z nás ukazuje svůj styl a upřímně, Češi mají v létě jednu módní jistotu, kraťasy, tričko a sandály. A když se ochladí, no tak vezmeme stejné kraťasy, jen se přidá mikina. Před námi je pohodový podvečer, spousta skvělé muziky a taky témata, o kterých se mluví. Vyrazíme na Rally Bohemia a jakého nového hráče budou mít české obchoďáky, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Díky, že posloucháte Rádio MB, jsme s vámi.
1: Rádio MB, zapo-

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Se ladíte Rádio MB, no a na Mlado Boleslavsku se nám všechno chystá na Bohemia Rally. Přihlásil se rekordní počet posádek a pořadatelé už taky zveřejnili program i mapy jízdních rychlostních zkoušek. No a jestli se o víkendu někam chystáte, autem radši mrkněte na uzavírky, jinak můžete mít o adrenalin postaráno i bez závodního speciálu. Určitě víc najdete na oficiálních stránkách právě Rally Bohemia. Teď vám posílám další hudbu.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

0: OMB. České obchoďáky budou mít nového hráče. Do Česka nám totiž vstoupí dánský diskont Normal. Prodává kosmetiku, drogerii i různé věci do domácnosti a je známý tím, že obchod připomíná bludiště. Takže jestli se vám už teď stává, že jdete pro zubní pastu a za půl hodiny vyjdete s plnou taškou, bude to ještě horší. No uvidíme. Každopádně teď vám přeji krásný zbytek dne. Uslyšíme se opět zítra po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
6: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.

0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.